Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. Měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je...

podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se. Váš darmoděj krásné.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Quiero morir.
1: Žena má, teroristka špatně spí.

pevně za střenku a mířím do neznáma. Svou šeroslepou panenku.

a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich nevím.

mi šla anche la costo brava, na žalé i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se ne...

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá

slyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tamto si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Natáhni ruce, třeba s promrzlými hřbety, ať starý smeč.

moje nemoc, kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct.

Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul nespá. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klajnil jsem dobrej, prospektor sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva juky dřiny

válkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou ty nekonečný díle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím. Zpět ptáků stich, ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár cobánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí, takový poklad zas mám, se ti smí.

ta tma je halí pod peřinu, bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píši. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

mými démony. Duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré v rozednění. Bojuji přitom, žiji v míru, je to sen a nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla žít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se stalo, bez hádek se obešla.

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

radnice, tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánky.

musí dát. Nekoukaj se tak na tvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim bez

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

že Čechem je, že Čechům musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu a že mám svoje lidi rád.

musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řek mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

dát. Jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

0: země, než mě skryje.
1: Sonio, Sonio,
0: ved jsem tě, co ženu od oltáře. Mé štěstí, Sonio, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho díku vnořil svou. Sonio, Sonio, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Co noclíš hlas nešťastného, prokletí mé slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

det jeg fik, fik, fik taget. Jenže takový chrybek už měl ten chlápek prsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat? Či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik?

a slunce na nebi už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Já jsem tvůj, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med.

vlaštovky pro svou Lenku, já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůl. Já jsem tvůj věr, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů ir,

srdce tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už povláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj. Až bude máj, vyjdeme do průvodu, ty vlajkovlaj a hudbu.

Leží a spí tam, slabonka tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd.

logiku, obličej schovám do plynový masky, ať můžu spálit svoje knižní svazky, až

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou sfoukla písek, já zas na vratkých nohou stál. Když se mi pak vrátil zrak, nic jsem nepoznal. Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice.

kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vám jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Zbloudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptákům. Těm jsem řekl, koho hledám a co mě tak drtí. Oni jenom mávli křídly k údolí smrti. A tam jsem stál nad propastí a

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, se

života jej hoře sú jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Vážem, družbo, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jsi

službu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu, mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, kurník nevidí, že čtu playboy.

kdekoliv na rohu, v hospodě, v ulici, pod širým nebem, hrajeme kdekoliv, tam, kde to svedem.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Narovnej mi zpětný zrcátko, možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se ti

tátko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je pro vždy pasé, tahle nit přetrhla se a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek kom.

učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si cizího,

Hlídej si človíčku, hlídej si sebe, když přítel tě zradí jak říjnový nebe, jak deštivý mraky z krajů severních, koukej se zvednout z kostek dlažebních.

0: Na malém městě, na malém náměstí, uprostřed stojí staletý dub. Na nebi mraky, nic dobrýho nevěstí, trhovci nesou koše plný hub.
1: Tak jak to říká, tak se to přihodilo, tak jak to říká.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta se dávala, na dech úsměv, okolí pro radost.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špíny.

dokouřil poslední mariánku a slaví vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku,

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z Karlovy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Až jednou najdeme na sebe čas i klid, budu ti povídat, můžem si vysvětlit, spasitel nepřijde, tak píše starý list.

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

Bůh, když to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

Galino, co jsem tě prvně slyšel, Galino, bolí mě pomyšlení,

smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní,

příměří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobohy směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit, vždyť víš, že to není možné.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že my nebudem, i když víš, že to není možný.

jednu šafářovická tka, že výhradní kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel,

kotlu se vrhnul. Nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy pak životu jí křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

0: za stolu pohlédnu skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Zkazil jsem si

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti. Vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Že ocel nespadá pod

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

pojištění ještě doženem. Teď jsem v ochupoť. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí

tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlých 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je vina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

co s námi to dělá, když spustí, jak sdělat, takovej tichej hon, a jaké je to divo.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režiséru dne a kouše si red. Uvaděčky

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Prvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cval.

bokem. Pak bude skutečnost, co včera bylo jen snem. Najdu si na tebe znovu čas, který

0: Grave. Pasolianco grave, Akachenka pave, Akachenka pave. Janoškova krava zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, mamila, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, mamila, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

východních řespocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

pleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně, seber všechno, co je k jídlu.

důvodů prostý, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to

kaluže naprší a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

jednu tě nepustím, nenajdeš uličku. Na ní tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, pak se byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi.

za srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mlze mezi kmeny.

noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínaj. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí. Slunce, když do korun stromů.

chvíle, kdy kluci v duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou někde v dálce a

písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví. Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou. Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme.

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pan Čech. A vy tady, proč chtěli

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled.

pavučiny. Múry v květináči, světla propral ze snění, plétá do zázraků naše stíny.

na loukách se zmotňují představy vznešené. Říkal jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

chlapa vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

bude tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej, třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal. A ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky schlízí, obrysy domů dát se mizí, tak naposled ti zamávám.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou znost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Váru padne jeli jméno, barman, shaker, rychlej střese. O

zaskočí. Budeš se ale divit, ten chlap

kočky umíme jako loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava dobré vínko lidem podává. A ti černí to nejsou.

bez ruč zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank,

a vepře z nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře? To jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Říkám ti znova,

krátko pretím dolů na země ráno se dám. Jenom bych moc rád věděl, proč tam musím sám, asi že cesty tam úzký jsou.

čelo. Na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jaro obrací voňavý stránky hledání. Sen se nevrací.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

K vám okno, něco co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas a jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh

každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: kapre nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslať, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý tribus jednu na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhování.

písně z tragických citátů a zděděnejch vloh. Film o špatném štěstí, který nepřestřihneš. Život je stěhování. Pitomej soch.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal

Rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Fauste

trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

to se nosí, uchovávat hodnoty. Až nás krutá, až nás krutá, až nás krutá, až nás krutá, až nás krutá zima z kostí.

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak se tak střídá, bohatství bída, jak údolí.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

0: andere sein.
1: Den si na líse chystá ulehnout.

tak nebuď cvok. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: Řekni mi prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
1: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mně se nechce

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že noc je malověrná, andělé oči přimouří. Tajemná jak hrad pana Verna, ještě si jednu zakouřím. Už ani nevím, co mám v plánu, a na tvém zvonku chybí drát. Jak

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Mám chlapy místo srdce psíka, prašivý, utrápený štěně, furt jenom kňučí a nebo kníká, on totiž patří jistý ženě, ten hořech hned pána povely, válí se ve mně jako hrouda,

a až se dostaví stáří, čeká vás důstojný důchod. Proč jste tak

2 metry nad zemí, ležím ti u těla, vzduchový matrace.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí. Se u kalendáře ztrácí statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas mají z obličí, obraz z tváří. Čelo je přeorané pole, hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách.

trochu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let. Čas malý z obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

ci koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

se probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tuče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi...

Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd. No a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly. Už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka.

taky vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Sněla, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach dosedá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie ví,

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

0: vlak tu dávno nejezdí, trať mrtvý Pražce má. Rezavý stříbro kolejí, často se o něm zdá. My jezdili jsme 10 let, tam na kemp pod skalou. A na to vezmi klidně, tou tratí prastarou.
1: Ve vlasech kouř zatváříš mír.

0: prahli představou, že nalejem si teplej grog v tom kempu pod skalou.
1: Když oheň v krbu zahořel a runám červeň vdejch, my zjistili, že nás pět točím se někam vzdejch.
0: Až ráno s hrůzou nalezli jsme tělo pod skalou,

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, byť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Že než zvadne, že jsme jen listí, co jednou spadne. Jsme si tak jistý, že nevyhasnem, jako ty listy.

Počasí se tohle léto zkazilo. Ach, můj Bože, komu

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zazvopít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Bák narost, vínem si pašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic se nezískat, nic se nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít.

genius loci, já se tak snažil, když jsem ti hrál. Srdce mi tančilo, hejno motýlu, jen tobě.

Zkoušel jsem vše, i šuškavé víno, chyběl kousek a byla si jen má. Do všech koutů křičelo jsem, Martino, ty smlčel.

bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám, víno je štěstí a zapomnění záři plamenů. Všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem, kdo se mnou budou tupí.

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlíží se, kde jsem se.

se na konečný tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

tomatem na lístky, hledíme mlčky na ty koleje. Možná má také svoje bolístky, a nebo kdo ví, jestli se mi v duchu nesměje. A vítr honí lístky po zemi, tisíce procvakaných mrzáčků a tlustej tramvaják si

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

yes. Šelmy už poukají klíny, koťa plůl bez peněz.

zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k ex-

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

děti k rozumu z prospěchu podlí. Žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna, výklady a vzýval modly.

kdy člověk zoufá. Jenž uspí v stínu borovic a ví, že chlap

kyselyt taxíkem. Přes Barandovskej most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

zase končí den. Dneska celkem pohoda. A jediná role, kterou mám, visí doma vedle záchoda. Asi si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový. Pak snad mi štěstí popřeje a potom ukážu všem,

měli jste hlad. A nesměl jste mít papír, ani tušku, své básně musel jste si

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

či v Barceloně ruku stiskneme si, však možná, že to bude jen za zbraslavskými lesy. V démanty horských ledovců vydrápem se v Tibetu,

Nechal jsem jí, já tě žeru, ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě, tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene, bude se ti u nás líbit.

nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku,

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenský

Savaş Autahi. Savaş Autahi. Savaš a utáhni, zrcadlo žádám, denně o radu, jaký mám uzel, dát si pod bradu.

půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Folsom Emile Blues.
2: Můj děda bývá

aknutus žeslam. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní,

都麻子捏人。Posílil Vilda, na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

0: Napody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: S pocitem viny, že bez viny jsem překročil práh,

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

to ti sedím v Číně a vlastně hodil lano, abych jel. Ty koncertní síně budou muset počkat, bohužel. To všechno kvůli vidině, že budu hrát, co jsem vždycky chtěl. A jak se sebe jistě dívá, ta jeho pravda je chladná jak lež. Štěstí ho čeká hned za rohem,

ve tři ráno směrem od vinárny. Když jsme šli už spát, řekl můj náhlý spolu jdoucí: hele kámo, je to všechno marný, je mi 50.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

0: očima, že jsem jak země v rozvalinách. Cítíš, která k to země klíčit začíná a jak se oheň k tobě vzpíná.
1: Já jsem za s tebou celá zmámená, přišel jsi jako velká řeka.
0: Očima, že jsem jak země v rozvalinách. Cítíš, která k to země klíčit začíná a jak se oheň k tobě vzpíná.

kapsy si vložím pár oblázků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak

vidíš, jak ti to pěkně jde. A mašíruj pěkně. No, já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No. Takže ahoj zítra. Ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně. No, moc se necůl.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dordze pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků, žních nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou, musej rychle než je na čepou.

0: Táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

0: na jíkry, hodnoťte to prosím kladně, láska chodí i k těm na dne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

mami psala mi prej, I am prostě fajn. The 33 things.

také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil.

It's the gag of the bahar, the one for me on scopy. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení. Zlomený šel jsem hlásit strach.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci. Motorista za tu dobu nezarobí na blatník. A malá ručička a neoběhne ciferník. Poslední 2 hodiny už jsem jenom čekal v čekárně.

kultúrne mesičníku. Ale pamatuj lenom tolik, že dá sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zamky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se snil na postel.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

chrání na potoce s lopuchovou loukou, vrací se sem jednou v roce, v holínkách se koupou. Indiáni jednou v roce staví vodní mlýnky, první z nich je malý vědec, Fanda přes mašinky. Si uk z dítě, které ublíží si ničem.

procházím se potokem, jeden jsem i oba. Hladinou se točí vír, víte, voda, doba. Koruna mi letí, slunce, hvězdy, měsíc, obyčejný příběh.

snědli všechno cukroví a vrátili se domů. Dopili svůj oheň, spatřili svůj měsíc, obyčejný příběh uplynulých letnic.

Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailu čtyř lístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj lásko, namaluj obrázek na plošinu.

Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě do těla e-mailů.

0: Na pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pohybujeme-li se v mrtvých zónách, je to nadnárodní sport, letíme s větrem o závod. Nemluvme o tobě, nemluvme.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět. A z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme, pi. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby si neoblíkla korzet ostnatýho plotu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás polebité.

Vesta super ega povolí. Před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový další malou

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který

0: jsi nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi si ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

skutečně celý člověk mrazí. Skoro svítá, už si v peřích.